0: Ojca.
1: O skocem stu serbskim rozvosu. Nedam je pečo džin a 20. Serbsce nabuknič, to možeš mestem na šelakore vašnje, hač online, abo ve vúčbe, v šuli, hač večerny kurs, abo jako domojnik cel intenzívne viacere mesace prajuje noš projekt Zari. A tohle je šuže trebna pričina, kýž vábi neko na to, za to serbšinu se prisvojič. Niekotrých takých modosných sú včera predstavili, modežu mi rádia zatkuli a ich pozadky bychú celé šelake. Beno Retze z Budyšina napríklad povedaše tole.
2: Hej, ja dobiu šon preč, so ja sem tun vúčba, abo serbse v šuli kus vostudve namakal. Moja najväčša motivácia serbse zrozumieť, abo kus rečeť, je bo, so ja som pri Kopence v Krušicach a pri tým je mi najbolej pomal, tež sú všice ze mnou serbse rečeli.
1: No aj, to však bude vri dúrie za veľa viac, tak menešte čera tež Anabel Mertenec z Budyšina.
3: Hej, som z Božuna, že som ja tu rič a tú kultúru zeznať smýva a tak nauknúť smýva a že som ja in Božel na tým buď. A dla toho, co ja so o to starať, že so to žerži, že ja to dán navožujú, že ja moje krúj mama, ja som týtak džakuna, že ja moje přečelo mám, kýž ja žno litadu mám, že skotrým šúžia sa hapsi ričiť.
1: A taký přečeský krú, kotrým sú Serbia je, hústode tiež pošulí pričina, že so dále Serbuje. Bola Line Kernec, bieše to rozsudne, že nitko tak dere serbsi reči, kaj še večer ve vusevanju přeradživa.
4: Hej, bola me pýto, bitte du dick eigentlich Hackens Jisha aus meinem Chatte Kianum ams Romane Psychwa halt dann Zimmer von Sapotchen z ním krok po kroku kuskujat Serbs reiritet.
1: No vidíš, zdobam pak, tam ty šišče přivukne, je dále prajva připodla patakým se serbšinu ještě přisvojí. Tež, když se litadlo šuli serbšinu vukne, je drude taky vokom mík trebne za sa rozhodíš, reč tiež živé navožovač. Čera v Mladežome rádia zatkuli sú serbských modostných predstavili, ký sú serbsce hakle navuknuli.

0: jakaś dowol za duszu roczo do domizny. Što je nového we Łużycy je na pošešćich.
1: Serbski rozvoz. Pojezdže. V studiu Milan Greulich.
2: 48-letný Mirko Domaška ze serbských Pázlic je jako vesnanost a nebelčanské gmene vúzvolené. Gmenský vúbny vúbjak je čera připonil zjavnie v obkručiu nakvílny vúsledk, co je Domaška při voľbách nedželu jace hač povecu od datých vosov dostal. Dokladne docpie ve tutým druhým kole 1,74%. 5,70% vúbok manech by so v obdžilivo. Budijski okres chce muzej zapadnije Łužice kamencu do hinajšeho nošerstva votedač zoby lutoval. Kaž rekne přirjadnica krajneho rade Romy Rajnešova, nevoznamenja tole, zo cedža muzej zaurieč, ale zo cedža nového nošerja namakač a muzej ve hinajšej konstelaciji zdžaržeč. Je treba muzej zapadnije Łužice zanirovač. Trebne košte 15 do 20 milionov euro njemu v okres zvesč. Serbski okresny radžičel frakcie CDU Alois Mikvaušky je svoj mandat ve budijskim okresnym semiku starobnych przyczyn dla złożył. Okresny semik prostwie čera przywosowaše. Jeho nasledník Tobias Lipšner ma tež ve dživovej skupine za serbske naležnosť česobu skutkovač. Čera ve semiku predstajena analýza stacionárneho strohotnického zastarania ve serbskim sedlenským rúme v okresa přinže kúsledke, so serbske ľudnosti přes tukvilnú struktúru koronio žana škoda nenastane. Tež po zaureniu kamenskeje porodneje stacie so serbski sedlenski rum dosť zastahuje. Nova vyša šula v Barče má v novembre dotvarena byč. Přečanu pak hakle klietu v zimských prozninách z Malešec do Barta. Kaž budijski krajnoradny zariad informuje, tvária hač do apríla tež išče na vonkonym areálu. Dla zastatku v tvarským vodbiehu budže projekt niedže 400 000 euro droši hač planované, tu kvílu líča s 18,5 miliónami. Nový šulský komplex s fachovými kabinetami a jedžarniu nastáva na ležnosť či niedeše je základné šule v Barče a zmeje miestno za 333 šulariov. Serbská rejovanská skupina Smerdžaca cesok letu do Austrálskeje podač. Tamnejšie tovarstvo Wendish Heritage Society je skupinu na svoj týden serbskeje kultúre přeprosilo, kotrež bude kletu v oktobre. Zjazkové předsedstvo domoviny je zajšve piatk v obzanknevao, zo jezbu podpiruje a skupinu deleguje. Každú domovina zdžili môže s tým maximálne 23 000 euro za vúdavky za transport spiechovač. To bych opowiedz, czy jakieś namakacze też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzieńca zmijemy za so dojszto słońca, w osobie wod przyponia, w ostanie sucho przy 21 do 25 stopniach.
3: Na drach beží šitko, kaž skázané, vyskáče, že netu neuladám, tuž vám dobu a vystu jizbu. Cimenčine, bo na po šeštich je, a jeli tola ešte papuču, nešto uladače. Myslíte na nás z zazvonče rady, abo zdičte nám to tež přes četovú funkciu našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
3: A to je skupina Astronaut, Vútroba Bier, Milan a Jakub, šiemoj, dobrý start. Do džensnišie je vútore.

Što možemy dźensa při krásnym, słończnym wetre babeliču dožywić, například karty placać, abo tež grilować. Dźensa somenuce karty placaja wuminkario witaja na seniorowy škot. Dźensa dvěmaj korčme pančicach kukowe, tež nováčkojo su wutromne witani. Dźensa dvěmaj pola karstena na seniorowy škot. Konecach šunome sa grilluje, DZA, Niemski Centrum za astrofyziku, přeprošuje na koubasku a rozmovu, a to při towarstvovom domje Konecach, od popodňu pečich čakaja tam z dobre koubasku a rozmovami na zajmcov. Dvě gemeinske rade mam dženca poskytku, rada halštrovske holi sa zetka, dženca večer 60, tamnejšie gemeinske sedarni, a na gemeinske posedženie sče po voľbách vjesnanosti do nebečic vitani, dženca večer 7, tamnejšie gemeinske sedarni. Ač do jucišeho moža so kšižerio za putnikovanie do Roma přizevič, kletu vod so vod prine meje do 8. meje je to plánované, přizevče so rade na strane katolského posova hišče ač do jucišeho. Serbske kubanske središčo Lipa Smerdžace přeprošce zajímco na kreativnu dživarničku nazemske vince vič a vudebič, a to pod návodom expertky Rože Marie Bernadovie. Junu juce dopodnia vo dživečích dojednačích a potom ište raz večer vo češčích do 8. popvat k 25 € prošu sobopšinešť a prošu jeli možno dženca šo ište biju dnia ve serbským kubanským središču Lipa Přizevič.

0: Potom nos mám viac sa špúne, mne napokoj vostače, mne napokoj vostače.
1: Hat die Spaduschi aber Niekmanice, Polizzi na Nosu Reuja, Milan Gräulich, Mat Boische, Sasto Niko, Stossu Seischwir, Njach Dakle Schitko Zbirali.
2: Polizias G.
3: Wir wollen jetzt auch zu Lujo Polizio informuali, so wie Kolesowarka niemals do Wobkadnie Tafle zajewa. Wukopa so, so bich u nieznači na Stauffenbergowe jacore Wobkadne Tafle tak zezibuwali, so hatschna Kolesowarski Putsch sahu. Polizia przepytuje dla strasznego zapschimnienia do Wobkada. W Budyšine sú vobedlere okonc tyženia v strohotný studni policiu zazvonili, dokiaľ špichu neznatejú v kostýmach v obkečbuvali, kiž miež taj pozdaču tež nož a bejsbolovú heju sobu. Stajdre tež žonie rozvoj. Polícia je přijeva, ale nemôžeš nikojac v blízkosti namakač. Skečný pak na to, zo nie je tak nešto jenož vorakaostvo, ale kvostajomne neskutk. A v Krušvice při Ranice je policia bus kontrolovala, šofér ze Senegala nemieše pak trebnú jezdnú dovolnosť za bus, tuž nejesmiu s ním dalejč.

0: Ale viva la vida, to se môžu dere predstaviť, so je ništu škúli v auče, kuchni, abo ty škúpeli vodce sobu spieval, netko pak prošu koncentrácia, je na posedmich, bo ešte z našej domizny.
1: Serbský rozvoz. Bo ešte. V studiu Milan Greulich.
2: 48-letný Mirko Domaška ze serbských Bázlic je jako vesnanost a nebelčanskej gmeny vuzvolené. Gmenský vulbný vúbjerk je čera připonil zjavne v obkručiu nakvilný vúsledk, so je Domaška při vulbách nedželu jacač povedcu vod datých vosov dostal. Dokvadne docpie v tutým druhým kole 1,74%. 5,70% vulbok manach by so vobžilivo. Budyjski okres chce muzej zapadnije Vužice kamencu do hinajšeho nošerstva votedač sobe lutoval. Kež rekne přirjadnica krajného rade Romy Rajnešova, nevoznamenja tole, zo cedža muzej zaurič, ale zo cedža noveho nošerja namakač a muzej v hinajšej konstelácii zdržeč. Je treba muzej zapadnije Vužice zanirovač. Trebne košte 15 do 20 miliónov euro nemu v okres zvesč. Nova vyša šula v Barče má v novembre dotvarená byč, přečanú pak hakli klietu v zimských prozdninách z Malešec do Barta. Kež budyjski krajnoradný zariad informuje, tvária hač do apríla tejšišče na vokonym areálu. Dla zastatkov v tvarským vodbeju bude projekt niedže 400 tisac euro droši hač plánované, tu kvílu líča s 18,5 miliónami. Nové šulský komplex s fachovými kabinetami a jedžarniu nastáva na ležonosť či niedeše je zakvadnie šule v Barče a zmeje miestno za 336 šulariov. Serbská rejovanská skupina Smerdžaca ceso klietu do Austrálskej je podač. Tamnejšie tovarstvo Wendish Heritage Society je skupinu na svoj týždeň serbskej kultúry preprosilo, ktorýž bude klietu v oktobre. Zjazkové predsedstvo domoviny je zajšie piatk v obzanknilo, zo jezbu podpiruje a skupinu deleguje. Kaž domovina z Džili môže s tým maximálne 20 tisac euro za vúdavky za transport spiechovač. Niedže 40 členov silná skupina dánskeje menšiny v Niemskej vopetá teledny Serbu. Včera vítaše ich predseda domoviny David Statnik. Kubvanská referentka Katrin Cuchec-Gisvalková přednošovaše vo serbským kubvaniu a vopetáchu tež studio MDR ze serbským rozvozom. Ač to štvortka z tej dalšej stácii mes druhým serbským muzeí a bota. Dansk hostčo přísvušeja tovarstvu dánskeje menšiny kaž tež dánskemu kultúrnemu tovarstvu. To bych upovies čekiš na makrače tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmejeme zaso tožto slunca, vo sebe vod připonia, vostanie sucho pri 21 do 25 stopniach.
0: Na drach kajš skazane, šitko, čiste, rene, vúredžene, bez problému přinječe dženca rano na adživo do šule, abo dži škúli dženca kvatače, miletež na seniorovi škot, potom dvima dženca v pančica kukove. Chyničku z džilin kukištú systémy vúľadám, tá je vod acínače nasmie drežene, mies marstofom a círoškom drežene seva, tam ste ja pozdaču viacore defektne vodžidba. No aj, štú vieš, čo sa tam stalo je, dodre nie je naša polivka, tu iš vám dobre start do džensnejšie vútore cimenčine po naposledemiche.
1: Serbský rozvoz.
0: Všie je dobre start, tu staje Milan a Jakub.

0: 6 minčino po naposledniche a na delno serbskich sach. Su so tydžine doho serbske žňove navožky hajli vosebje vapanje kokota. A zaš v sobotu by potom zakončenie atiš. Verš k tak menovane super kokot, to reka, bokovach su so letuši kralojo jednotlivých so mesobu vubičovali. Zariadova super kokota bie domovická župa Delňa Vúžica a reportážu Delňo serbského rozvosa na netko Monika Gerdesová Zima.
1: My s přiladovariemi je Hajka Apeltová za domovinu.
2: My jsme ho jako celé byro domoviny od župy a také od regionálního byro a to je náš taký zgromadný projekt a myslím se, budu se sobou starať o zastaranie tých žočů.
1: Stará sa vo holce, vo ich zastaranie. Svedžinská vúka sa pomá v upelni. Při informacijskim stenišču projekta intenzívneho vúknenia delnio serbsčiny Zoria, tam je Gregor Večorek se svojimi šulerimi.
3: Viele ved našich zoriakov nie sú ešte to vapanie kokota vyžili a ľatok vení, kde je to také vyžišť.
1: Všice jechario se svojimi kráľunami sú so miestem zady jechanišča zhromadžili. Přes vulosovanie je so postajú sled a vodpie za tých 21 jechariu.
4: My sú kron Johanna, ja som z Škodova. A ten karal, jo Tim. Ja som ulosovala, ja den.
1: S tým ste Johanna a Tim prini. Ča králu sich králunami na jechanišťo převoda skupina na und. Jeden za druhým přes rota jecha a so publikumi pokaza. V ubiđovanju jehariju vo titul Super krala, tiž tutej modi žonje z Mosta a z Drejc přiladujete.
5: Ja som přece za to, až teke nekota do sys, súraz nareže, kenž do toho nesu mieli super kokot.
6: Vižim tak viede drastve o, šakohak drastve z šakohakých so.
1: Feno jo jehariju pohonjuja. Napjatosť stupa, tak nekotre jeha je hižo vo uhona čahošči miu, ale bez vúspecha. Jecha je popadnú jenož rebeň vôve, ale potom. Filip Kissel z Popojc je honáčej, kokotej, vôvu votornú. Vún bylica prvný král od Muškojc dvora Smogoriovie a netko je letuši super král. Jednačel domoviny Markus Koincos sa veselí.
7: Mužce ste sú dobili ze svojim retárom toga zupatak. To je jana familia, ak už leta dvojko sami svoje kokote převiežo, to zabijanie kokota, to lapanie kokota, také to retovanie.

0: Nie wupyšene z vincami, dađa so fotografovać, a hordže přes rota jechaja. Lorenz Krause, zamovite za domovinsku modžinu, je spokojom.
1: Všechno jo derje klapovala, nejo se nic stalo, někutáre su padnuli, ale to je ok, nic šlimne.
2: Oj, to by je reportáža vo superkokoče kunstyženia v Bokovách. Reportážu dinoserbských kolegov je Monika Gerdesová-Zimová. 6 hodin 40 je. To je skupina Janka Hanka.

0: rizijske zinkitu, serbskim rozvosu šest čođin, šest a postaje.
1: Vočin, so dženca rano reči. A što čitame v nojnach?
2: Učerski dorost za povovanski štart v Horní Vúžice zdobeč je Češko. Sakske novine predstaja mladí vúčerce, kiž ste so vedomé za region rozsúčivoj. Absolvujete svoje referendárstvo na šulomaj Bivy Vodže a Mužakove. Pokážete z regiona a ste cíloj so po studiu navročič. Vieste pak, a to ste tej šule novinám prajvoj, zo ste s tým vopravdže vúzače. Nímali nichtu ze študentov vúčerstva C do Horní Vúžice a hunie Vokovo bivije vode je vo sebe Češko dorost namakač. Industriový park ve Čorni Pumpe ce dali rost, švotem písa Lausitzer Rundschau. Nedavno drebie producent baterijo svoje plány za novú fabriku Cofnil, tež vodžíku a milinárnia nepšinže kaž plánovaná, a tola cedža dalšie ponine za zasiedlenie industrie na areálu při Saksko-Braniborskej hranice vodkryč. Kaž praje miešanostka Grotka novinám, maja tu chvíľu 17 projektov nových firmov abo rozšírenia dotalných nablíč. Yeah.

0: ste mir 7 hodzin a 12. Serbsce nawoknyć, to możesz miestem na wszelakore waśnie, hacz online, aber tyś na szuli, hacz wieczorny kurs, aber jako domojnik cyle intensywne wiacere miesace praju jenoś projekt Zari. A tola je szudzie trebna motivacja, kiś wabi nikoho z dotoho se serbszynu przyswoić, nikotrych takich modostnych suczera we wusowaniu radia zatkule przedstajili, czy od lasu serbsce nawokli, beno rece z Budyšina povedaše napríklad tole.
1: Hej, ja dobiu schon preč, so ja sem tun hučba, abo serbsce v šuli kus vostudve namakal. Moja najväčša motivácia serbsce zrozumieť, abo kus rečeť, je bo, so ja sem pri Kopajnce v Krušicach, a pri tým je mi najbolje pomal, tyž sú šice ze mnou serbsce rečeli.
0: Aj šport zjazuje a je susie tak tiež přesto tožto duchu vočineli meni tiež Anabel Menatec z Budyšina čerošim vusevaniu Rádia Zatkule.
2: Hej, som z Božuna, zo sem ja tu reč a tún kultúru zeznač smiva a tak nauknič smiva a zo sem ja in Božel na tým buč a dla to, co ja so vo to starať, zo so to žerži, zo ja to dan naložujú, zo ja moje krúj mama, ja som ty tak džakuna za ja moje přečelo mám, kýž ja žno lita dô mám, zo skotrým šúže a sábse rečit.
0: Aj, taký přečelský krú, kotrým sú Serbia, kde so Serbo je hustodé tyž pošuli. Dobrá motivácia a so dále serbsčinu navožuješ, serbuješ. Pola Line Kernec, běše tyž to rozsudný fakt, zo netko tyž dere serbsce reči, kajž je včeroši mečonem vusevaniu přeradživa.
3: Hej, Pola, my bytu tu dyk eigentlich hakens tyž ja z mojim přeče Kilianom z Romane přišla. Hej, tam sem ja bon započinala z ním krok po kroku, kusku ja serbsce rajrčeć.
0: Z domom pak hišče dále piň vukne, kajže sama prajiva. Čera ve Mordežomi rádia Zatkuli su serbskich modostnych predstajili, kýž su serbsce navuknili, hač runieš lidma aktivného serbského svojbného pozadka maja. Bidlk na vosom je, a to je doktor Tastek, kýž praj mi so dereže, jenož dere, nam zaspiva tu nitko naše mačošine serbšinje.

7 hodin, 8 na čeje. Haj, a to mám novinku z našeje Vúžice, šož droji nastupa a 4 nás mi Drežďane tunel pod Limasom. Tun je najprv raz krotka zaurene, tam předseda so votevria a daja auta ježič přes ňu, dokud so tam vopkat kopi, a kojže z nás však je to navukno, jezdne šuli so nesmieš v tunlu stáč, když so vopkat kopi dla toho predetoho šranku začinia, tam so romáži kopica, potom si to kopica jednym šunku durichieč, potakým na A4 na smie Drežďane, tam ište trošku trebače, jeli ište tam popuču.

0: grenetola jedeš máš zvoty názemie národnina. Chceme nitko ráno tu národninku, národninaku překvapíč.
1: Přejeme zbožo.
0: A to kvata, národninský postro, dženca ráno do Mietašec. Kuchnie tam veseli so Kristina Mietašová. Přes národnínský kvičel a nádžijomne týž přes zbožo přeča tu serbským rozvosu k 73. národnínám. Viele zboža, božeho žonovania, krutu struotu a še najlepše do mnoho zromadných let s ľubými svojbnemi. Lubi svojbni dale pisaja, zo národninaka rade na gitare raje a se zaspiva, nimo to pleče za cibu svojbu vujkotne čopve noajce, no te budžeme za nekotre mjesace zaso trebač. A lubi svojbni přija, co vo sebe veselo a spokojnost národninaku Kristinu Mietašovu stajne prevodža, vutrobne gratuluja manželský Jan, syn Tomáš s Anju, džovka Klaudia s Romanom a vo sebe ľubenučky Štefani, Jakub, Franciska a Josefine. No a vieza chceme tež národnínsku stučku zapísať. Najlepé, to nedom Joka, Klaudia Mietašová prevoza a zaspieva k 73. národnina mačare Sonne Maja Kšidle. Kristina Mietašová. Mađenca národnine, sme gratulovali tu serbským rozvosu 7 hodín 21 je.

0: István Kobela je nam zaspíval a to sú naše informácie z našej domizny je na po 8.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Milan Greulich.
2: 48-letný Mirko Domaška ze serbských Bazlíc je ako vesnanosta nebelčanskeje gmene vuzvolené. Gmenský vulbný vúbjak je čera připonju zjavne v obkručiu na kvílny vúsliedk, so je Domaška při vulbách nedželu jacač povecu vote datr vosu dostal. Dokvadne docpie ve tutým druhým kole 1,74%. 5,7% vulbok manach by so vobdžilivo. Budyjski okres chce muzej zapadneje v Užice kamencu do hinajšeho nošarstva votedač sobe lutoval. Kež rekne přirjadnica krajného rady Romy Rajnešova nevoznamenia tole, zo cedža muzej zaurieč, ale zo cedža nového nošarja namakač a muzej v hinajšej konstelácii zdržeč. Je treba muzej zapadneje v Užice zanierovač. Trebne košte 15 do 20 miliónov euro nemô v okres zviesč. Nova vyša šula v Barče má v novembre dotvarená byč. Přečanú pak hakle klietu zimských prozninách z Malešec do Barta. Kež budyjski krajnoradný zariad informuje tvária hač do apríla tež išče na vonkonym areálu. Dla zastatku v tvarským vodbehu budže projekt niedže 400 000 euro droši hač plánované, tu kvílu líča s 18,5 miliónami. Nový šulský komplex s fachovými kabinetami a jedžarniu nastáva na ležonosť či niedešie zakladnie šule v Barče a zmije miestno za 333 šulariu. Serbská rejovanská skupina Smerdžaca se so klietu do Austrálskeje podač. Tamnýše tovarstvo Vendish Heritage Society je skupinu na svoj týdžen serbskeje kultúry přeprosilo, kotrež bude klietu v oktobre. Zjazkové predsedstvo domovine je zajšie piatk obzanknilo, zo jezbu podpieruje a skupinu deleguje. Kajž domovina zdžili, môže s tým maximálne 20 000 euro za vúdavky za transport spichovač. Niedže 40 členov silná skupina dánskej menšiny v Niemskej vopytate lidny Serbov. Včera vítaše ich predseda domoviny David Statnik. Kubanská referentka Katrin Suchec-Čísvorková přednošovaše vo serbským gubvaniu a vopytachu tež štúdiu MDR ze serbským rozvosom. Ač to štvortka z tej dalšej stácii mistrujem Serbský muzej a bota. Dánsce hostčo přísvušeja tovarstvu dánskeje menšiny, kaž tež dánskemu kultúrnemu tovarstvu. To bych upovies čekiš na makače tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmijeme zaso to, što slunca vo sebe od připonia, vostanie sucho při 21 do 25 stopňach.
0: Na štyri nás mi drežane dále jenož auta po blokách po tunlu pod Limasom z čelu 20 menšinu tam dlie treba, če hevak nám ničo dalšieho nepředlíži. Informácie tež ane dalšie nie sú došli, tu už vám dobrú a vystu jezbu přeje môj Milan a Jakub.
1: Serbský rozvoz.
0: A to 3 menšiny po na po 8.

Pona po 8 kajkato, kajkato krasne vedro, kajkato zvota nazema babeličo. Svunco nam nus voriva, a tiž domjaca foto a takova připrava so veseli. Všako sme lica, hižo telko miliny ze solarnie energie vudobivali, kajž hišče ženie v Nimsky a to môžu nitko. Kun septembra hižo rec, respektívne to praj zviazk solarnie energie v Zdjelince, so sme nitko hižo telko produkovali miliny, no, kajž kompletne lito 2025 ze solarnie energie. Tu iš pečeroša punžela, tak menovane solarne džen, či sme kapacitu zajšvého lita překročili. Příčiny za to nesu jenož nové vo fotovoltaikové plniny, když sú na sič přizamknené, ale tiež veľa slunčných hodinov. A netko niektoré fakty, hádžo čerovšieho smy 90,2 teravatov, alebo teravat hodinov, lepe prajene, solárne energie produkovali, teko kajš cveľoňče leto eben, no? A s tým môli 9 kroč vujkomiesto Hamburg z milinu přes cveľ leto zastarač. Jako příklad. 6,3 milionov fotovoltaikových přípravov máme tu kvílu nímsky, šitke romadže maja kapacitu 133 gigawatov. A je džin a viace, vo sebe ratarjo, se přeco húšišo, tak menované Agri-PV přípravy instaluja. To sú převidne, hej, také převidne fotovoltaikové platy produkuje miliny a pod nej môža rostliny kajž zvučené rosť, dokáž sú přebídne z večer dživala. Tež tu dobre poješče za náš vopsvit a vo sebe tež za naše hospodárstvo a za našu přírodu.

Šiš, zdomo hodin, dvaja štorce, či je čas za zoraz do protiky pokukneme, što nam dženca do dnia kýva. Dženca so za svoj karte placa, ja, a to přeproša vuminkario na seniorovi škod. Dženca dvimaj v korčme pančica kukove, tež novačkojo sú vútrobne vítani. Dženca dvimaj pola karstena na seniorovi škod. Na kobasku môžete se dženca do koniec šunova dojeć a na dobrú rozmovu tam grilluje dženca DZA. Niemský centrum za astrofyziku přeprošuje na rozmovu a to při tovarstvujem domie koniecach. Od popodne pečich čakaja tam z dobrej kobasku a rozmovami na vás na zajmcov. Dvě gmenské ráže mám po skytku, ráda Halštrovské holi sa dženca zetka, dženca večer šeščich, tamnýši gmenské sedarní a gmenské posedženie, na tu ešte po voľbách viesnanosti do Nebečic vítaní dženca večer sedmich, tamnýši gmenské sedarní. Hač do Jucišeho môža so křižarjo za putnikovanie do Roma přizevič. Klietu to budže od soboty do soboty, od prenie mie do vosmie mie. Tak to plánuja a přizeče so prošu přes internetovú stronu katolského posova hišče hač do Jucišeho. Serbske kubanske sredžišćo Lipa Smerđace přeprošuje zajmco na kreativnu dživaničku, nazemske vince chcete tam bić a debić, a to pod návodom ekspertki Rože Marie Bernadobije. Junu, jutce dopodnja od 9 do 11 a potom hišće raz večer od 6 do 8. Popvat k 25 euro sobopšinjest a zaprošu tiž dženca biodnja za vone kurs přizivić. Krotko do cibidlky na vasom je.

A tyž Marek Grek a sobši druži interpretam hač do dživečich. Štyri menšiny povaz mi je, no a to mam nedam svutku staviznu, kajž mit serbskeho pčovarja za vas přijatovane šitko verči so kovokovo nopavy Gerhard. Pěč menšinu nám povaz mi je. Lex Henriksen nás povita do tutyje posledneje vusevanskeje hodiny.

To je Lex Henriksen a tole to je Nopawa Gerhard, respektivne stavizna Nopawa Gerhard. V Žitave su menujce vobedlerio na Gerhard Hauptmanovi. Nopawu namakali, kiš so tam sama vukodžova šestanoch cíše tež vútvochnič tu vie. Polícia Žitave spýtaše tak spíšne, kajž možno miestno za Nopawu v luxusovým dovolovým resore, alias Zvierenský park Žitava v obstaráč, to pak by hakle na příchodný džin možno, no a tak sú Nopawu najprv raz pola sebe na revíre zastarali z vodu a tež trošku solotej, a sú ju Gerhard Hauptmann vukčili šako sú Nopawu na vonej droze v Žitave nadišli. A čera ráno je Nopawa potom novú domizu namakava v zvierečným parku tam ve mieste. A štúbie? Snano zmie Gerhard Hauptmann tiež raz vujky vústup tamnišim dživadle Gerhard Hauptmann dživadle Žitava Zorec. Potom by to bola skulojčená nejkana stavizna kovovokové Nopawe Gerhard ze Žitave. Ach, toto na nešto riane nekane do džencnišeho rania dživeč mečin po osmiche. A što sú nám zastanice, vo sebe sony v Užice tu z naše domy z neva kiše zdílili Milan Grojlich, to nedom za nás zima.

0: ste mi vosom hodin 12.
1: Polícia z G.
2: Ve Vojarecach su ľudžo policiu informovali, zo bie kolesováka nímale do vopkadnie tafle zajeva. Vukopa so, zo bychu neznačí na Štaufenbergové jacore vopkadne tafle tak zezibuvali, zo hač na kolesovarský púč sáchu. Polícia přepytuje dla strašného zapšimnenia do vopkada. A blízko bievej vode je so čera poponiu češke nezbožo stavo, bola pechča, nemsce pechan, je vodžaka auta ve kšivíci kontrolu zubiva a do napšečo jeduceho auta zajeva. Na to so jej auto překulí a vostave přirove ležo. Šoférka bu češko zranená, v osobe v tamnem auče so ničo stavo neje. Škodu trochu ja na 24 000 euro.

0: Sida menšino pa napođe večjih je, a to te štunde, aber damne praj, kiš se do delnje Vužice dojeđe, a vula da tam serbske žnjove nabožki, kajš napšikvat vapanje kokota, ajajaj, ja so dživam. No haj, zašu sobotu bi potom zakončenje, a tiš veršk voneo serbskeho žnjove nabožka vapanje kokota, tak mjenovane Superkokot. To reka, Bokovach su so letuši kralojo jednotlivých so mě sobou vybeđovali. Zaradova Superkokota by je domovinská župa Delnja Vužica a reportážu Delnjo serbského rozvosa Monika Gerdesová zima.
1: My s přiladovariemi je Hajka Apeltová za domovinu.
2: My jsme ho jako celé byro domoviny od župy a také od regionálního byro a to je náš taký zgromadný projekt a myslím se, budu se sobou starať vo zastaranie tých žočov.
1: Stará sa vo holce, vo ich zastaranie. Svedžinská vúka sa pomá v upelni. Při informacijskim stenišču projekta intenzívneho vúknenia delnio serbščine Zoria tam je Gregor Večorek se svojimi šularemi.
3: Viele ved našich zoriakov nie sú išči to vapanie kokota vyžili a ľatok vení, kde je to také vyžišť.
1: Všice jecharjo se svojimi kráľunami sú sa miestem zády jechanišča zromačili. Přes vulosovanie je so postaju sled a vodpije za tých 21 jichariu.
4: My sú Gronny Johanna, ja som z Škodova. A ten karál, ja Tim. Ja som ulosovava, ja Tim.
1: S tým ste Johanna a Tim prinej. Ča králu sich králunami na jichaniščo převodža skupina na und. Jeden za druhým přes rota jicha a so publikumi pokaza. V ubiđovanju jehariju vo titul Superkrala tiš tutej mladej žonje z Mosta a z Drejc přiladujete.
5: Ja som přece za to, až teke nekota do sys súraz narieže, kenž do toho nie sú mieli Superkokot.
6: Vížim tak viede drastve o šakohak drastve z šakohakých so.
1: Fenojo jehariju pohonjuja. Napiatosť stupa, tak nekotre jehar je hižo vo uhona čahoš či miu, ale... Bez úspecha. Jecha je popadnú jenož rebeň vôve, ale potom. Filip Kissels Popojc je honačej, kokotej, vôvu votornú. Vún bylica prinný král od Muškojc dvora Smogoriovie a netko je letuši Superkrál. Jednačel domoviny Markus Koňca sa veselí.
7: Mužce ste sú dobili ze svojim retajom toga zupatak. To je jana familia, ak už leta dvojko sami svoje kokote převiežo, to zabijanie kokota, to lapanie kokota, také to retovanie vokovac. Te sú si to napšaudu a zaslúžili.
1: Mužce svojba hižo leta dlho tute naložky pestuje, tež jechanie vokovac, potakým vo vosušk. Te sú si to zaslúžili praji. Netko mati so išče kšidle kokota popadneč. Při tutem čopfem viedre pak sú jichario a konie hižo vúčapane. Tož drbia kšidle narisnúč. To šo nie je lohko, tož to jichario so vopsunie, abo z konia padne. Na koncu stetiš kšidle prič. Druhý král je Lorenz Paulik z Mosta a cečí Tim Grundke ze Škodova. Jichario a konie vúpešené s viencami dáža so fotografovať a horže přes rota jichaja. Lorenz Krause, zamoví

Muža so křižarjo, takvoko na zaputnikovanje dohroma přizivič. Klito to budže od soboty do soboty, od prenie meje do vosmeje meje. Je to plánovanie a přizivič môžete so prošu přes internetovú stronu katolsko posova hišče hač do jucišeho. Serbske kubanske središčo Lipa smerdžace přeproši zajmco na kreativnu dživarničku, na zemske vince chcidža vič a vude bič a to pod návodom expertky. Juno bude to juce do podnia, od dživečich do jednačich a potom ještě raz juce večer, 6 do 8. Poplatky peča 20 €, milí sobou přinešť a prošu so tež dženca bjudnia, so ještě přizevič, jeli mač loš na to, na nazemske vincevíče a tiež vúdebenie juce od ráno 9 do 11 a ešte raz od večer 6 do 8.

0: literatura z Łužice a vo Łužice jo tu v autoru zase téma planas. Ten raz stoje Lukas Rietschel ves reži, v nej uspešný mode autor z Łužice, jeho aktuálny román Sanditz, krajo zase ve Łužice ve fiktívnej viasce se samsným mienim. Stefani Krautzhojce bova na jeho knigovém cítaniu, aby uzgeniva veci ve toho serdeskýho ve románie Sanditz.
1: Ronne vecušiju v gili, a oblituju lužiske gil. Vecušiju, a veduju zasi cliki, živaju se, a škilajo se minula. Nadejdu pismaku statu, kateruš su v tuch lužiski stronach stajili, dokulaš ta stara nimska jo vecušela. Tak se zahopje roman Sanditz, lužiskega autora Lukas Rietschel. Roman opisujo tři generácie lužiskeje familie. Slede uporanja ze svoje sydla Brunice, živenje v cekvinskej familii v casu DDR a přeživenje v casu korone. Rámik stverio krabatu a pojiš. Motiv Ronu se šiga přesto celé čojenje. Teke drastiski kejnc romana a přísud protagonista Tom Wenzel jo zvezane s mlýnskými ronami z pojišči krabata. Autor Rietschel jo rožene v Voklecach v selskej gane Łužice. Na Pschaschanje lädt Samios Takim Selb, wenn Wittegroni?
2: Ich bin in Reggewitz auf die Welt gekommen, weil es in Kamen zu dem Zeitpunkt keine Entbindungsstation gab. Das ging, glaube ich, sehr vielen so in der Region. Das heißt, keine sorbischen Wurzeln, keine sorbische Sprache in mir.
1: Veto zaplischo Rietschel, weswegen ich Romanach durch selskich Aspekto. Als Szeska Pojsch wird Krabata ograjo veliku rolu v Romanie okolo Wenzeloids Familie v umyslonice Sanditz. Obtvažio autor tak.
2: Selbst wenn ich die Sprache leider nicht spreche, ist es ja Teil meines Kulturraums, in dem ich lebe, in dem ich aufgewachsen bin. Das heißt, alles auf irgendeine Art und Weise wirkt ja dann auch in mir und so auch diese sorbische Sagen- und Mythenwelt. Und mir war aber immer klar, ich will mir das jetzt auch nicht irgendwie nehmen oder aneignen, immer auch gegen den Vorwurf, dass mir das ja eben nicht gehört, was auch immer das heißen soll. Aber ich dachte, ich möchte mich damit zumindest in Bezug setzen, denn das tue ich ja zwangsläufig, finde ich, wenn ich hier lebe. Schönerweise kommt man da ja nicht drum herum, wenn man hier lebt. Insofern sehe ich das schon auch als eine gewisse Kulturtradition, das weiterzuführen, das weiterzudenken, mich dazu ins Verhältnis zu setzen.
1: A tak jo se stalo, až ta stara selska pojist jo namekala svejo mestno v novom romanje. Mlynske přidu jaden sledny raz gromadu v clejske prestavje. Kradu staroščivje dla starije domunje. Krapat sam se ne pokažo. Jano Andruš, Hanso, Juro, Kito, Lyschko, Kubo, Apietal.
2: Also ganz am Anfang stand eher die Frage, wie würden diese Müllerburschen eigentlich heute auf diese Welt schauen? Also wie wäre das, würden die heute in dieser Gegenwart landen? So beginnt ja auch dieser Prolog, dass die sich nochmal sammeln, dass sie nochmal landen, dass sie sich erstmal wiedersehen nach einer sehr langen Zeit und dann eben auch völlig überrascht sind, irgendwie auch schockiert sind, wie sich dieses Land, was ja auch ihr Land ist, also verändert hat. Ich habe sie dann eben Raben sein lassen und diese Rabenvögel tauchen immer mal wieder auf.
1: Protagoniste ve Sanditz ne su pagrone, ale clejska familia. Knez duša ju fromna starka a je depresivny syn, a je žuka a švigersyn ze svejima doroščenima glišima. Kušta generácia má svoje starosti, ten nemločený veci vejúja s živením v pandemii a přes perspektivnosti. Mistaška a čojenia sú nekonkrétne fľacky v Łužice s umyslenými meniami. Problémy znijú ako typické za pytzajčno-nímske strony. Tak vejúja Dirk Wenzel se svojimi spomnešami z Sasa ako vejak pla NVA a jeho soča Žuka Marion jo se pri študiumie rošila s nazgeneniami vytkednošenia z pitviacornieje nímskeje. To šukno sú čojenia z tých stronu, že už Lukas Rietschel jo vytros a z jadnej generácie, ktorejš autor sám prísluša. Tuchlu jo ven, autor Lukas Rietschel, tucu s tými knihami a liazu jo z nich šudakano. V septembre jo byl gyč na Łužickém literárnym dopeludňu. V Budušinském divadle národze v velikém zálu jo šuknych 150 stolov bylo obsaženych. Aplauz an jogo jo byl jože doplika veliký. Pyl jazovanju jo se uvila diskusia. Łuže su přašali, kak reagirujú Łuže na lazovanjach v pytviacone, kaštandec tematizirio pytzajčných problémů.
2: dieses, wir werden da gesehen, das sind unsere Geschichten, die erzählt werden, das kommt sehr oft und das rührt mich dann auch. Und gleichermaßen aber auch, wenn es nicht zu regional spezifisch ist, sondern das erlebe ich ja auch, also im Westen Deutschlands und auch über die Grenzen Deutschlands hinaus, auch in Österreich und der Schweiz, erfährt es sehr viel Zuspruch. Also offenbar ist es sehr anknüpfungsfähig.
1: Publikum moju, jo se stunda z ričelom vecevidne spedobala. Vele pši suhajo jo išči kšemiš autogram. Madlinka Šočic ve tudi jo granila.
3: Also mir so velgin spedobauer, ja beško ne som išči tu knjige včitava, a to godla bi to žinca ta super šansa, jo goraz lajv vižiš, a ja som si tekte knjige kupiva, a ja ne som vježava, a še ten krabat a tak dalje, a še tam nuči to ja ne sem išči, tak pšauje realizirovava, ale nento se vjasalim.
1: Knjige Sandec su litosa ušli ve nakladnistvje DTV a plaše 6,20 euro.
0: Přitoce lazovanje budešenje ve živadve na nagrože pla Vůžilského literárnego dopodnja bužo 5,20 oktobra. Ten raz budu texte čech serskih autorov přednjast čmjase přestajonimi autorami Joteke Juri Koch. Kotki dostanje šo napšikvat online přes theater-bautzen.de, wenn ihr forscher jewisch Euro a kaschzuscher neberetike Frühstück um mich, gadecho, wessem nascho Euro sapwaschisch. Avet krabata ja bürboto grono a toja hoses sinfoniske suite, wet detlefer kobbelet en rugigiel allegro conspirito. Atomie, jo, krabat.

0: ДДД. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: Słyšíme žince uštěvanie vo našej nekažnej kolikoce a spívarce Hannelore Handrikojc, Mösta, Tama žince. To som se vyste jadn pšelšo riedne žin. Handrikojc, Hannelore, jo bova pšelšo oblubovaná pla našich přísluchárjov jo gledova, aby to kšešťanské pedla bylo ve programie a jo zasa za spominova na važnosť vejsnych tému a vejsne je serské rice ve radiu. O mežešo jo ešte raz slyšaš, kak vena a druge ulici jo bet jeje živenia. A živa.
2: Vejsanárka, spívárka, žurnalistka.
3: Daj, šo se vegen učovne uvítaš na 66 rádiových minútov ve Serskej Rice, a to vod Bramborského Serskego rádia. A při mikrofóne Jožinca ište raz Hannelore Handrikojc.
2: Tak ju znajome našu Handrikojc, Hannelore, pšavu, Mösčanárku.
3: Ja som se narožila v tom dome, že žinca ešte bydlím a že se nažijom až tam také umrieš mogu. Aj mi ho všetci šiknulo zase domo. Jaka som raz mýval u mišče bydlenie, ale ja nesom to dvojko mýval, ja nesom ušažal, musím ja grodiš. To nie je nic za mňa.
2: S takým pváši za ňu doma, doma redne jo.
3: Jo. Tam všetci rednujú.

0: Möst jo za nju domunja. Tamžož jo familia mamy Luize Handrikowie już o doma była. Mama jo pšava serbuka była, tak ako stara mama. Obej z tej przece burskej chojživej, rovno tak ako druga starka wyčavnice, mama Nana. To serske jo jej do kolebki położone.
1: Na przykład my stary Nan, Vytňok, som nevice serskich svojo navuknula, ten jo mi přeci se přašal, kaž som ze šule přišla. No, žočko, kaga jo bylo. Zapredka som jomu pyn nímsky vytekroniva, ale pyn som zachopiva z ním sarsky pejedaš. No, a moja stara máš, hota mysčenska, ta jo zase vegen rád sarsku drastvu přigotovala. Ta je bila ta nejglucnejša ženska na tom svěši, kaž jo mogla za mňo, za kokot abo za kulturnú kupku sarsku drastvu přigotováš. Jaka som samohyši v sarske drastve pýjaja chyživa.
0: Tak jo vena se nigaraz dopomniva na vliu familie, tak až jo vena po sarski vetrosva. V mestče jo miła gromaže ze Soču Adelheid rejtne žišece cas, v koterem ši jo vena viele teke sobu dostava za živinje.
2: Moja mama na kuštu pod a tie obie umie, ta čovnická teke, tam, kde sme v prozinách všetci byli, to sarske. To musím ako niž. To ja také vegan ráda mám a ľubujem a to sú mi na kúštu pať sobu dali. A také, ako žiši, my sme riedne sa grajkali také, ale my sme sa sami také bude tvarili, my nesme taký také grajka niž čo mili, abo taký ried, abo pupy, bok vie co. Nie, my sme sa dejali sami staráš a sme také vence v natúre, v přírože sa grajkali a to je bolo tak riedne, musím ja kroniš, jo. Ale my sme také dejali ka pomagaš už o vytmavek v rolnikarstve. My nesme mieli veľký vršavt, veľkú živnosť, dve kroje mi sa zdal, jedno kňa, jo, tu ľubaš tým zvieratám. Ja som mala jedno kňa, ktorým som ja také na luku jeva a tak, also to je co, a sama ešte ako šulske gele.
0: Vesem let jo vena chodživa do šule v Mestče, pezdžej na rozširjonu vúšu šulu v Hošebusu.
2: My sme byli taká dobrá rýdoňa, 12 šogilco a 6 žočo a my sme, no až na to predne leto, sme kúšte leto v prozninách kromaže niži dojeli. A to je bolo tak riedne, my sme sa tak dere rozmili.
0: A jeden z tých negajšných uknikov jo bol zagronite za to, až jo pözdžej také studirovala na serskem pölu.
2: Pyn sme mieli také také zmakania absolventov při tej šuli a pyn jo mi ten Hinz Richter, ten jo v Lipsku bol tam a ten jo mi rážil až tým ja sorabistiku študirovaš. Tam som pyn zachopiva či a sedem žasoš. To jo, co mi vegen spodobalo, myslím koniš. A to nejlepšie pyn jo ešte přišlo, dokoliž ten saska jo dalo jano na ceptaria, to ukupanie. A ako ceptarka nebekšiva, živaš. A pyn sme mesesta ve drugem studijnom leše sme by jednu exkursiu mieli u domesta, pyn sme také byli plac Sasnika a tam jo ten host Adam Mikroniu až ten Willem Bero ten sas, ten jo kšio na umenk isch a te pita jo nikok. A pyn som ve Lipsku také klubek profesora mi ba šelca a ten jo se vyto staral až ja miesto pedagogiky dostaniom przypodla také ukupanie ve žurnalistice a až som smiewa pyn placasnika zakopiš.

0: No ja, my sme sa také grakavé. Ja som bym uštudovaný žurnalist se všakými nazgonieniami južo. A ona ja přišla ako mladá. Ja mi také svoje ideje. Ale na koncu sme sa všetci byli nikak objadní. Sme sa dojadnali na nikaký kompromis, také což nastúpa Ritz, tokoľaž ona gajo, také cesto gronivo. Ne, při nás by môžete cenať zgrony, jo. My sme to tež potom akceptirovali a vševzeli.
1: Ale malcne jo také ten zásne šéfredaktor Horst Adam domalkoval, co šukno přiniaso, tam morda Hannelore Handrikholz sobu.
0: To je prinemu to, až jo ona přišla ze Sjadneje sy. Ona je bila vesajnska, jo, der je znala to celé vesajnske serbske živinje. To druge jo, až ona jo, der je vumila Dolnosjarsku Ritz. Potom ona jo mila, a ma, teke dobru živku za pisanje. A což jo, teke velgin važne, ona jo vumila teke druge slovenske Ritz. Sme mili rozkona z ľudži z tých krajov, z Českej, z Polskej a tak dalej, že šo ona také bola veľká pomoc.
1: A k pomoci jo bola vena všetci šim kolegam, vesobne Adelheid Daumovej. Z nej jo vena sejžova vieleliet v jadnom byroje.
2: Je vytvorjana vášňa, je jasové viazem, je ľubosť k serskému spívaniu a serskej kultúrie do cevego, ste na mňo veľký zašiš ukpove. Se vie, až sme se spriaželevi. Hannelore jo písala po tematice a obšimiešu veľkým dobre artikle, k nešako rakšim témam, za kotereš jo dokrátne rešaširovala. Mie jo se to spodobalo, až sme gromáže seživi vjatný špier, žož sme naše přinosky písali a diskutirovali vo aktuálnych nadavkách a čojeniach a votergi teke vo vesobinských viecach. Votneje som uknula.
1: Pla casnika jo Hannelore teke nieco celo novego naživava a zaviadva.
0: Vosemne bych še uzvignu što, a še ona zaviadva, a še ona byla ta prydna redaktorka ve casniku, ako jo byla na starosti ten cerkvinský bok ve casniku.
1: To cerkvinské jo jej lážalo veľký na učobie. K tomu ma a jo mila všetci kšute stojnišo.
2: Ako kšestčianka jo mila mogi raz inakše mienenie, ako jo, ako tenca z hyščine kšestčianka. Hannelore jo všetci svoje stojnišo zastupovala a jo šlo do opozície, gaž jo bolo treba a jo se pšašala za pšicinami. Miaze drugim jo stojala na boce tých lúži, ako su dejali ugladla svoju jas opuščiš.
1: Tom casupla casnika jo Hannelore Handrikholz teke založila s drugimi spivnú kupku Dundalia.
3: Dva a vysom žasov šiotu bolo. A to jo k tomu přišlo, dokoľaž kornio vietom casu runo dal, ten, jo, kdo bol přestavku ženské cukor, a pňo šiknú do mesta jaden Bernd Lange ze Erfurta, ten jo se do mesta vyženil, a toko ženská, ta Marlis, jo také rada zpívala, a pňo sme se dali tak gromadu, a pňo sme založili, co sme se dali píš ľužimi spívanskú kupku.
1: A ten Bernd Lange možo s šidere doma kovaš na celé cás s Hannelore.
4: Na Hannelore war eigentlich immer der treibende Keil bei uns. Und sie hat ja immer neue Ideen reingebracht, hat Programme, die wir gemacht haben, wir haben ja auch Sketch und sowas gemacht, die hat sie selbst geschrieben, also sie war immer die, die zu vorne weggegangen sind und hat uns immer so dazu gebracht, dass wir dann Sachen gemacht haben, wovon wir überhaupt nicht wussten.

0: Literatura z Łužice a vo Łužice jo tu v autoru zase téma planas. Ten raz stoje Lukas Rietschel ves reži, wenn je uspěšný mode autor z Łužice, jogo aktuálny román Sanditz, krajo zase ve Łužice ve fiktivnej vjazce se samsným mienim. Stefani Krautzholze bova na jogo knigovém cítaniu, aber uzgeniva veci ve togo serskýho ve románie Sanditz.
1: Ronne vetsušiju v gili, a oblituju lužiske gil. Vetsušiju, a veduju zasic lieki, živaju se, a škilajo se minula. Nadejdu pismaku statu, kateruš su v tuch lužiskih stronach stajili, dokulaš ta stara nimska jo vetsušela. Tak se zahopje roman Sanditz, lužiskega autora Lukas Rietschel. Roman opisujo tři generácie lužiskeje familie. Slede uporanja ze svoje sydla Brunice, živenje v cekvinskej familii v casu DDR a přeživenje v casu korone. Rámik stverio krabatua pojš. Motiv Ronu se šiga přesto celé čojenje. Teke drastický kejnc romana a přísud protagonista Tom Wenzel jo zvezane s mlýnskými ronami z pojšči krabata. Otto Rietschel jo rožene v Voklecach v selskej gne Lužice. Na Pschaschanje lädt Samios Takim Selb, wenn Wittegroni?
2: Ich bin in Reggewitz auf die Welt gekommen, weil es in Kamen zu dem Zeitpunkt keine Entbindungsstation gab. Das ging, glaube ich, sehr vielen so in der Region. Das heißt, keine sorbischen Wurzeln, keine sorbische Sprache in mir.
1: Veto zaplišo Rietschel ve svojich romanach dosť selskich aspektu. A šeska pojš vet krabata ograjo veliku rolu v romanje okolo Wenzelojc familii v umyslonice Sanditz, obtvažio autor tak.
2: Selbst wenn ich die Sprache leider nicht spreche, ist es ja Teil meines Kulturraums, in dem ich lebe, in dem ich aufgewachsen bin. Das heißt, alles auf irgendeine Art und Weise wirkt ja dann auch in mir und so auch diese sorbische Sagen- und Mythenwelt. Und mir war aber immer klar, ich will mir das jetzt auch nicht irgendwie nehmen oder aneignen, immer auch gegen den Vorwurf, dass mir das ja eben nicht gehört, was auch immer das heißen soll. Aber ich dachte, ich möchte mich damit zumindest in Bezug setzen, denn das tue ich ja zwangsläufig, finde ich, wenn ich hier lebe. Schönerweise kommt man da ja nicht drum herum, wenn man hier lebt. Insofern sehe ich das schon auch als eine gewisse Kulturtradition, das weiterzuführen, das weiterzudenken, mich dazu ins Verhältnis zu setzen.
1: A tak jo se stalo, až ta stara selska pojst, jo namekala svejo mestno v novom romanje. Mlynske přidu jaden sledný raz gromadu v celejskej prstavje. Kradu staroščivje dla starije domunje. Krapat sam se ne pokažo. Jano Andruš, Hanzo, Juro, Kito, Lyschko, Kubo, Apieta.
2: Also ganz am Anfang stand eher die Frage, wie würden diese Müllerburschen eigentlich heute auf diese Welt schauen? Also wie wäre das, würden die heute in dieser Gegenwart landen? So beginnt ja auch dieser Prolog, dass die sich nochmal sammeln, dass sie nochmal landen, dass sie sich erstmal wiedersehen nach einer sehr langen Zeit und dann eben auch völlig überrascht sind, irgendwie auch schockiert sind, wie sich dieses Land, was ja auch ihr Land ist, also verändert hat. Ich habe sie dann eben Raben sein lassen und diese Rabenvögel tauchen immer mal wieder auf.
1: Protagoniste ve Sanditz ne su pagrone, ale zlejska familia. Knez duša ju from nastarka a je depresivny syn, a je žuka a švigersyn ze svejima doroščenima glješima. Kušta generácia má svoje starosti, ten nemločený veci vejúja s živením v pandemii a přes perspektivnosti. Mistaška a čojenia sú nekonkrétne fľacky v Lužice s umyslenými meniami. Problémy znijú ako typické za pytzajčno-nímske strony. Tak vejúja Dirk Wenzel se svojimi spomnešami z Sasa ako vejak pla NVA a jeho soča Žuka Marion jo se pri študiumie rozšila s nazgeneniami vytkednošenia z pitviacornéje nímskeje. To všetko sú čojenia z tých stronu, že už Lukas Rietschel jo vytros a z jednej generácie, ktorejš autor sám prislúša. Tuchlu jo ven, autor Lukas Rietschel, tucu s tými knihlami a liazu jo z nich šudakano. V septembre je bil gošč na Lužickem literárnem dopeludňu. V Budušinském divadle Národe v velikém zálu je všetkých 150 stolov bylo obsažených. Aplauz na něho je bil už doplika veliký. Pel jazovaniu je se uvila diskusia. Lužer su přašali, kak reagirujú ľuže na lazovaniach v pitviacone, kaštandec tematizirujú pitzajčných problémov.
2: dieses, wir werden da gesehen, das sind unsere Geschichten, die erzählt werden, das kommt sehr oft und das rührt mich dann auch. Und gleichermaßen aber auch, wenn es nicht zu regional spezifisch ist, sondern das erlebe ich ja auch, also im Westen Deutschlands und auch über die Grenzen Deutschlands hinaus, auch in Österreich und der Schweiz, erfährt es sehr viel Zuspruch. Also offenbar ist es sehr anknüpfungsfähig.
1: Publikum moju, jo se stunda z ričelom vecevidne spedovala. Veli pši suharju jo išči kšilmiš autogram. Madlinka Šočic ve tude jo granila.
3: Also mir ist ein Welgin Spedobauer. Ja, Beschko, nee, som ist die Knigge mit Chitawa. A to gott labeto schinz hat a super Chance, ja, gott as live, wie ich, a ja, som se tekte Knigge Kupi war. A ja, nee, som wie ich war, a scho den Krabat attack dali, a scho tom, tam nutschi, der nächste mir ist die, tak pschaue, realisiro war, wa? A den nennt das wie Asselim.
1: Knide Sande zu Litosa Uischliwe nakladnistwie DTV a plasche 6 a 2 Euro.
0: Přitoce lazovanie bude šenie ve živadve na grože pla Lužinského literárneho dopodňa bužo píš a 20. oktobra. Ten raz budú texte tých serských autorov přednesť šmierze přestajonými autorami Joteke Juri Koch. Kortky dostanie šo napšíklad online přes theater-bautzen.de wenn ich forsche, jewisch Euro a kaschzuschau neberetike Frühstück um mich, gade ich scho wössimnastscho Euro sapwaschisch. Avet Krabata ja bürboto grono a toja hoses sinfoniske suite, vet Detlefa Kobbele ten drugi Allegro Conspirito. Atomie, jo, Krabata.

0: Möst jo zanju domunia. Tamžož jo familia mame Luize Handrikovie južo doma bila. Mama jo pšava serbuka bila, tak ako stara mama. Obej ste pšetci burske hojživej, rovno tak ako druga starka včavnice mama Nana. To serske jo jej do kolebki položone.
1: Například my stary Nan, vytňok som nevice serskech svou navuknula, den jo mi přeci se přašal, kaž som ze šule přišla, no žočko, kaga jo bylo. Zapredka som jomu pyn nímsky vytekranila, ale pyn som zachopila z ním sarske pejedaš. No a moja stara máš, hota mysčenska, ta jo zase vegen rád sarsku drastvu přigotovala. Ta je byla ta nejglucnejša ženska na tom svěši, kaž jo mogla za mňo, za kokot abo za kulturnú kupku sarsku drastvu přigotováš. Jaka som samohyši v sarske drastve pojaja chyživa.
0: Tak jo vena se nigaraz dopomnila na vliu familie, tak až jo vena po sarski vetrosva. V mestče jo mila gromaže ze Soču Adelheid rejtne žišece cas, v koterem ši jo vena viele teke sobu dostava za živinje.
2: Moja mama na kuštu pod a tie obie umie, ta čovnická teke, tam, kde sme v prozinách všetci byli, to sarske. To musím ako niž. To ja teke vegen ráda mám a ľubujem a to sú mi na kúštu pod sobou dali. A teke, ako žiši, my sme riedne sa grajkali teke, ale my sme sa sami také bude tvarili, my nesme taky také grajka niščo mili, abo taký red, abo pupy, bok vie co. Nie, my sme sa dejali sami staráš a sme také vence v natúre, v přírože sa grajkali a to je bolo tak redne, musím jako niš, jo. Ale my sme také dejali ka pomagaš jožo vytmavek v rolnikarstve. My nesme mili veliký vršavt, veliku žunosť, dve kroje mi se zdal, jedno kňa, oh jo, tu ľuboš tým zvieretám. Ja som mala jednu kňa, s ktorým som ja také na luku jeva a tak, also to je, a sama ešte ako šulske gele.
0: Vesem let jo vena chodživa do šule v Mestče, pezdžej na rozširjonu vúšu šulu v Hošebusu.
2: My sme byli taká dobrá redonia, 12 šogilcov a 6 žočov a my sme... No až na to predne leto sme kúšte leto v prozninách kromaže niži dojeli. A to je bolo tak redne, my sme sa tak dere rozmeli.
0: A jeden z tých negajšných ukníkov jo bol zagronite za to, až jo pezdžej teke studirovala na serskem pelu.
2: Pyn sme mieli teke také zmakania absolvento při tej šuli a pyn... Jo mi ten Hinz Richter, ten jo v Lipsku byl tam a ten jo mi rážil, až tým ja sorabistiku študirovaš. Tam som pen zachopiva či a sedem žasaš. To jo, co mi vegen spodoval, myslím koniš, a to nejlepšie pen jo išši přišlo, dokoliž ten saska jo dalo jano na ceptaria, to ukupanie. A ako ceptarka nebekšiva, živaš. A pen sme mesesto v drugem studijnom leše sme my jednu exkursiu mili u domesta, pen sme také byli placasnika a tam jo ten host Adam mikroniu až ten Willem Bero ten sas, ten jo kšio na umenk is a te pita junikok. A pen som v Lipsku také klubek profesora mi va šelca a ten jo se vyto staral až ja miesto pedagogiky dostaniom připodla také ukupanie v žurnalistice a až som smývapen, pracasnika zachopíš.

0: No ja, my sme se také Krakowej. Ja som bym uštudovaný žurnalist se všakými nazgonieniami južo. A ona ja přišla ako mladá. Ja mala také svoje ideje. Ale na koncu sme se všetci byli nikak objadní. Sme se dojadnali na nikaký kompromis. Také což nastupá ric, dokoláž ona gajo, také cesto gronivo. Ne, při nás by možete cenať zgrony, jo. My sme to tež potom akceptirovali a převzeli.
1: Ale malcne jo také ten zásne šéfredaktor Horst Adam domarkoval, co šukno přiniaso, tam morda Hannelore Handrikholz sobu.
0: To je prinemu to, až jo ona přišla ze zjadneje se. Ona je bila vesajnska, jo, der je znala to cele vesajnske serbske živinje. To druge jo, až ona jo, der je umila dolnosjarsku ric. Potom ona jo mila, a ma, teke dobro živku za pisanje. A což jo, teke velgin važne, ona jo umila teke druge slovenske rice. Sme mili rozkona s ljudjimi z tih krajev, z Česke, z Polske a tak dalje, což je ona také bila velika pomoc.
1: A k pomoci jo bila vena přeci šim kolegam, vesobnje Adelheid Daumovej. Z njiju jo vena sejžova vjel let v jatnom biroje.
2: Je vytvorjena vašnja, je jasove vjazem, je ljubost k serskemu spivanju a serske kulturi do cevego, Ste na mňo veľký zašiš ukpove. Se vie, až sme se spriašelevi. Hannelore jo písala po tematice a obšimiešu veľkým dobre artikle. K nešakorakšim témam. Za kotereš jo dokrátne rešaširovala. Mie jo se to spodobalo, až sme gromáže seživi vjatný špie. Žož sme naše přinosky písali a diskutirovali vo aktuálnych nadavkách a čojeniach a votergi teke vo vesobinských viecach. Votneje som uknula.
1: Pla casnika jo Hannelore teke nieco celo novego naživava a zaviadva.
0: Vosemne bych še uzvignuš to, až jo ona zaviadva, až jo ona byla ta prydna redaktorka ve casniku, ako jo byla na starosti ten cerkvinský bok ve casniku.
1: To cerkvinské jo jej lážalo veľký na učobie. K tomu ma a jo mila přeci kšute stojnišo.
2: Ako křesťanka jo mila mogi raz inakše mienenie, ako jo, ako tenca z hyšči ne křesťanka. Hannelore jo přeci svoje stojnišo zastupovala a jo šlo do opozície, gaž jo bolo treba a jo se přašala za přicinami. Mjaze drugim jo stojala na boce tých lúži, ako su dejali ugladla svoju jas opuščiš.
1: Tom casu pla casnika jo Hannelore Handrikholz teke zavožila s drugimi spivnú kupku Dundalia.
3: Dva a vysom žasoš jo to bolo. A to jo k tomu přišlo, dokoláž kornio v tom casu rono dal, ten jo gotovo přestavku ženské cukor. A pynjo šiknu do mesta jaden Bernd Lange z Erfurta, ten jo se do mesta vyženil. A toko ženska, ta Marlis, jo teke rada spivava a pyn sme se dali tak gromadu a pyn sme zavožili, co sme se da pyš lužimi spivansku kupku.
1: A ten Bernd Lange možo se šidere domakovaš na celé cas s Hannelore.
4: Na Hannelore war eigentlich immer der treibende Keil bei uns. Und sie hat ja immer neue Ideen reingebracht, hat Programme, die wir gemacht haben. Wir haben ja auch Sketch und sowas gemacht. Die hat sie selbst geschrieben. Also sie war immer die, die so vorne weggegangen sind und hat uns immer so dazu gebracht, dass wir dann Sachen gemacht haben, wovon wir aber überhaupt nicht wussten.

0: co šio bylo, za Hannelore Handrikolc přece vesebně vážne, jo byla víra. Za křesťanské živenie jo vena se zase žíva, za cerské namše, vena jo let žasetky ninto južo sobu živava v tej živovej kupce cerská namša. Nintejšny předsedar Hartmut Leibner jo ju tam také prédne raz zmakal.
1: Ako ja som přišel ako novac do kupky cerská namša, jo vena tam južo sejživa, leta dvojko begoni. A ja som veľa vod neje uknú, do toho nie som tak veľa mier cíniš s rozgvosom. A ako smej o veš studiu zakrávavej moje predne bože svova, jo ona byla za mnú južo penie spokojom.
0: Bože svova, muzikové žicenia, aktuálne přinoski, reportáže, literárne rožky, lušne zilvesterské usčevania, ten godone koncert při nás v programie, live usčevania ze serských sú a tak ďalej a tak ďalej. Hannelore jo obknižila celú paletu žurnalistického živa a jo přece na serských přísluchárjov mysliva. Toga vieteke Marion Štenzelova.
2: Ja znaju Hannelore južo tak dvojko. Či a dvažaša let sme při rozkvosu skromatne živovi, ale do toho južo žaseš let při novom casniku. Po takom či a čižaša let ju znajom a sebe vážem, vesepne je spúšťopnosť. Za mňa jo stojova kšuše, ako kam je niščo ve moriu, ako se tak roni der fels na Brandung. Ona jo bova přižele, náš příkvat za ľudovo rec, až rozkvadujeme teke šeške a komplikované téme v našich programach tak, až ľuže to rozmiju. Všetci zase jo nás k tomu napomínava. Jo a rono tak jo nás všetci zase dopomníva na to, teke téme zesu v programach opět náš pötla kúštie palicie politiky.
3: Jo, a s tym se chyla ten náš skromadny czas po małym swojemu końcu. My, wystań jo, nie to jano, iż siwam gronisz. My, szo se dary, a wystań, szo mi szestrowa, abyn, aż na drugi raz. Wasza Handrikolc Hannelore.

Kaleidoskop Nr. 2 wird Sebastian Likoske-Winkler kompozitia. To čo je zo ešte ulicu vaš, žiadne je vestudne je minúty je dao konc cíženia na nepilit tvrje v Rúnem, tam sú svišili nižilu svoj letne svižen, či než rednešem vietrie. Frišne nepilit sklep je obšišia z tamnýho piaca, to nedaje ka kúšte raz. Bolsky tykajnc jo se předdao kaž cart, samogetované kulkové salát, jo stajo na blidách, ješnica jo langovala až do viacora. Vence sú grali vejsne šalmaje, marše, polky, také serske, štucky, žiši sú riovali, spívali, drastu sú byli.

Vižeš, jo, a při tej gospie a předseda tovaristva Manfred Nickel spomínal na 220. jubileum toho dvera, 206. čase ten narodný žen Hansa Nepile a 200. let Jose Minovo, ako sú ten dver vetvorili za zjavnosť. To je bojadn svižen. Při tej gospie přižo net to přepřosenie na přírodce vjaraž k 520. oktobra. Zigačich vetpultnia bužo na nebilictvrje Kermuša.